Vypočuli sme si prelúdium, tému a variácie Joaquina Rossiniho. Hrali Mindaugas Gece Vitius a Alla Bendora Etienne. Pokračujeme koncertom E-moll Antonia Vivaldiho. Predstavia sa Alexander Radosavljevič a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu.